0: nepřítomná a Jana nakonec zklamaný. Zvykl si na to, že je víc zamyšlená, zasněná, často blouzí někde v dálce. Naučil se, že je lepší najíst se jinde. Naordinoval jí klid. Zatímco si čítával svého oblíbeného Schillera, po očku ji sledoval, jak dřímá v křesle.
1: Je mi dobře, řekne Klára a posadí se k němu. Jan z ní cítí pálenku. Je mi dobře, jako mi dobře dlouho nebylo. Sestra to na mě poznala hned.
0: Chodíš k ní často?
1: Je to moje sestra a ty jsi můj muž.
0: Vyřítí moje pozdravy, řekne Jan trochu nuceně.
1: Vypadáš utrápeně, usměje se na něj Klára.
0: Snad jsem se vyspal v předchozích dnech do sytosti.
1: Ráno jich přijde víc, je to tak?
0: Určitě víc než dneska. A další den zase, pronese Jan soukup.
1: Nachystám ti na ráno zase svačinu.

Jan Štifter, Krajina rozstavených zvonů. Pro dnešek končí četba, kterou do vysílání připravila Martina Toušková. Účinkovali Pavel Oubram, Jiří Untermiller, Daniela Bambasová, Dana Verzichová a David Krňavý. Technická spolupráce Michal Kolář a Roman Kamba. Režii měla Martina Šlegelová. Připomínám, přátelé, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Příjemný páteční večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum a u něj vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. 90. léta máme často spojená s euforií svobody, dynamickou proměnou společnosti, ale i mnohými kriminálními fenomény. Po 30 letech nepochybně nastal čas podívat se na tuto dobu jako na etapu, jejíž architektura se stává plnohodnotným předmětem odborného výzkumu. Příznačné možná je, že se tohoto úkolu ujímá generace badatelů, která není zatížena téměř žádnou žitou zkušeností s tímto obdobím, ovšem díky tomu ani nostalgií či jiným resentimentem. A přihlédnu vše k tomu, že je dnes sváteční den, který vzdává hold lásce a práci. Věřím, že s mým dnešním hostem, historičkou architektury Adélou Vaculíkovou, budeme mluvit o její práci s láskou. Vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Když jsme začali tématem lásky, zamilovala jste se do 90. během práce na tomto výzkumu?
1: Určitě ano, teda primárně do té architektury, kterou jsem společně s kolegy zkoumala, ale myslím si, že ta má odpověď by byla pozitivní.
0: A byla to takzvaná láska na první pohled, nebo je to vztah, který si budujete, až když prozkoumáváte skutečná střeva toho období té éry a zjistíte, v čem je ten půvab, že není znatelný hned na ten první pohled?
1: Záleží, pokud bych třeba měla mluvit o nějakých konkrétních budovách, tak tam záleží, o jaké ty stavby se jednalo určitě. Některé byly tou láskou na první pohled a k některým si člověk ten vztah teprve musel utvářet a někdy třeba ani tou úplnou láskou neskončil.
0: O těch konkrétních budovách si nepochybně ještě budeme povídat, když tady zůstaneme ještě u toho tématu lásky, protože máme 1. máje. Každá láska si zaslouží adekvátní odezvu i z druhé strany. Jak jste vy spokojeni s odezvou a to odborné veřejnosti i té laické na vaši knihu a výstavu v Kempu?
1: Já si myslím, že spokojení jsme. Primárně mě teda dělá obrovskou radost, že vždycky, když přijdu do Kempu na tu výstavu, tak tam vidím poměrně jako velký počet lidí, takže mám pocit, že zkrátka to téma zajímá nejen nás, ale i taky širší veřejnost. Hrozně moc mě potěšily i články, které vyšly v nějakých jako všeobecných médiích. Dostali jsme i recenzi odbornou, která byla taková jako přímější, někdy i příkrejší. Každopádně za to jsem taky velmi vděčná, protože nám dává nějaký velmi jako důležitý feedback, který potom můžeme zužitkovat v nějaké další práci.
0: Říká optimisticky můj dnešní host, historička architektury Adéla Vaculíková.

0: Stále jste s námi na dvojce, stále posloucháte pořad Noční mikroforum, ve kterém si dnes povídám s historičkou architektury Adélou Vaculíkovou. Do 17. května můžeme ještě všichni vidět výstavu 9D v pražském Kempu. Byla výstava v záměru už od počátku prací na knize, anebo se ten nápad na výstavní projekt zrodil až během toho, když jste vytvářeli knihu a řekli jste si, že by byla škoda, kdyby to mělo jenom knižní podobu?
1: Ten nápad na to vytvořit na totéž téma výstavu se zrodil skutečně až v průběhu práce na publikaci. Zhruba v nějaké polovině nebo možná ještě později. A bylo to přesně tak, jak říkáte, přišlo nám škoda to skrýt jenom do publikace. Přišlo nám jako dobrý nápad k tomu udělat i nějakou více vizuální přehlídku, která může být takovým jako úvodníkem do toho tématu a třeba ty návštěvníky a návštěvnice dostatečně naláká i k tomu, aby si potom přečetli tu publikaci.
0: Pokud je to pro někoho naopak, že už má knihu a říká si sám pro sebe, jaký najít důvod pro to navštívit tu výstavu, co tam uvidí navíc nad to, co zná z té publikace?
1: Uvidí tam třeba projekci, kterou pro nás a pro Kemp vytvořil Pierre Urban a Jan Wond, a ta je seskládaná vlastně z historických záběrů z archivu České televize a jsou na nich nejčastěji právě stavby, kterým jsme se věnovali, ale i třeba dobové osobnosti a zkrátka ten snímek je za mě, nebo ta přednost toho snímku spočívá za mě primárně v tom, že to téma architektury ukotvuje i do nějakého jako všeobecnějšího rámce. Člověk tam může spatřit nějaké jako milníky z dějin nebo popkultury a zkrátka takové momenty z historie 90. let, ke kterým se třeba může i osobně vztáhnout a na základě toho si ukotvit tu architekturu.
0: Ten prostor sám o sobě si říká o jistou formu, protože je poměrně dlouhý a úzký, takže i ta výstava je realizovaná na těch protilehlých stěnách dlouhých. Na jedné je ta projekce, o které mluvíte, na druhé jakási časová osa toho, jak to v 90. letech probíhalo, vlastně jdete až do konce milénia. Jak komplikovaně nebo jednoduše jste hledali formu té výstavy právě? Kdy jste se shodli na tom, jak má vypadat ta výstavní forma tohoto tématu?
1: Ta forma se určitě hledala několik měsíců. My jsme se o ní prvně bavili v tom našem jako nejužším autorském kolektivu 9D, což je kromě mě ještě Matěj Beránek, Jan Bureš a Radek Úlehla. Měli jsme zkrátka nějaký nápad, ta projekce tam určitě figurovala úplně od počátku, co tehdy nás úplně napadalo, to už si teďka nevzpomínám. Každopádně dělat výstavu do Kempu má velkou přednost v tom, že Kemp sám má svůj kurátorský tým, velmi jakož zkušený, který nám v průběhu vlastně hledání formy pro tu výstavu radil a zkrátka nás tak jako vedl, říkal nám, co tam obvykle funguje, co tam naopak nefunguje a tak dále. Takže ti nám určitě pomohli velmi.
0: Výstava i kniha má takový razantně znějící podtitul Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou. Kdy se zrodilo tohleto? To přesné pojmenování charakteru architektury té doby.
1: To se zrodilo taky někdy v průběhu celé té práce. Ten jako finální název jsme, myslím, dávali dohromady skutečně jako skoro na poslední chvíli, jak to asi obecně z názvy projektu bývá. Přišlo mi, že to bylo to nejtěžší na celé té věci, nebo jedna z těch nejtěžších.
0: Jaké byly jiné varianty třeba ještě?
1: Určitě to nějak pracovalo se slovem devadesátky, tím jako delším, delším tvarem. Úplně primárně jsme používali jako anglickou formu 90s, nebo 90s Prague, což ale by podle nás jako vylučovalo určité jako typy čtenářů, zkrátka byl by to příliš nesrozumitelný název.
0: Konec konců ten název 90. už je takový terminus technicus pro to období tady, takže by byla škoda to nevyužít, si myslím.
1: Je to tak a my často i v té publikaci, ale samozřejmě i v té výstavě právě trošku tak jako své rázně s ním operujeme, že nepoužíváme ten správný tvar 90. léta, ale 90. což možná je taky takové naše specifikum na to, že jsme psali knížku o architektuře.
0: A vlastně ten tvar pojmenování výstavy knihy je ještě stažený, ten jenom 2D.
1: Je to tak.
0: To jsou jenom ty první slabiky. V jak vážné debatě se vlastně rodil jazyk té knihy? Protože přece jenom to není výsostně odborný text, nakračujete i k té veřejnosti, která nemá detailní znalosti o architektuře, ale možná by se ráda zajímala. Bylo už od počátku v tom záměru, že půjde o jakousi, řekněme, populárně naučnou publikaci?
1: Bylo to jasné od samotného počátku. My jsme vždycky chtěli cílit primárně na širší veřejnost s nějakým zájmem o architekturu, takže i to vlastně od začátku určilo tu strukturu publikace, to, jakým jazykem, někdy takým i jako rozvolněným jsou psané ty jednotlivé kapitoly. Určitě nějaká jako čtivost pro nás byla velmi důležitá, protože si zkrátka jsme vědomí toho, že čtenáře je potřeba chytnout, samozřejmě v určitých mantinelech. A to se do toho propisovalo úplně od začátku.
0: Čímž vlastně nabádáme naše posluchače, že si nemusí bát pořídit si tuhle publikaci, že by tomu nerozuměli, že by to bylo příliš odborné. Naopak ten kontext je, myslím, velice dobře pochopitelný a zjevný. Navíc ta kniha je krásná, já ji mám tady. Slyšel jsem, že ani zrod té knihy, jaksi v té její fyzické podobě, pak už, nebyl úplně snadný. Jaké strázně jste zažívali?
1: Bylo to hodně komplikované. Grafiku knihy dělalo studio Neibert, konkrétně Zuzana Lednická a Andrea Vacovská, grafičky z tohoto studia. K té jako základní grafické podobě, jak ta kniha jako vypadá, jsme se dostali v rámci několika měsíců. Shodli jsme se na tom, že tam mají být primárně fotografie architektury, které byly vytvořené v současnosti a tvořil je fotograf Radek Úlehla a jenom jako jemně je doprovodí nějaké historické snímky na těch místech, kde je to zkrátka zásadní. Shodli jsme se i na tom, že ta kniha bude operovat s nějakým jako výraznějšími titulky, takovým jako perexy před každým tím textem. No ale v čem spočívaly ty peripety, tak to byla hlavně
0: s nimi.
1: Obálka té knihy, na kterém je teda velký nápis 2D černou barvou, který je trošku jako vyražený do té obálky, která má hodně nestandardní materiál, protože je obalená v takové velmi jemné fialové kožence. A na zadní straně té knihy, na zadní straně obálky je potom grafika vyvedená v takové jako zelené metalíze a ta vychází z fotografie depozitárního bloku z archivního areálu na Chodovci, což je jedna ze staveb, o které v 2D píšeme.
0: Je to náhoda, že na obálce je zrovna vaše oblíbená stavba?
1: Já si myslím, že archivní areál na Chodovci, což je taková velmi výrazná
0: budova. Každý, kdo
1: přijde do
0: Prahy, ji
1: přesně
0: viděl a
1: tak,
0: zná důvěrně.
1: Stojí vedle D1, je obrovská, barevná. Je nepřehlednutelná, ano, i kvůli jako své barvy a takové jako tvarové expresivnosti. Pro nás všechny to byl jakýsi jako emblém té jako devadesátkové architektury. Takže ta shoda na tom, že tato stavba má být na obálce, byla úplně jako stoprocentní.
0: No, já jsem si říkal, jestli jste nevyužila té situace, že jste byla jedinou ženou v mužském kolektivu a řekla jste, bude tam tohle a pánové, dál se o tom s vámi nehodlám bavit.
1: Není to tak, ta shoda byla skutečně
0: napříč
1: tím autorským kolektivem a určitě ta budova se na tu obálku dostala i kvůli tomu, protože je neuvěřitelně graficky silná a sama ta obálka je taktéž graficky silná.
0: Mluvili jsme o tom, že kniha je napřaženou rukou laické veřejnosti. Říkám si, že i to je dokladem toho, jak intenzivní je ta debata o architektuře už přítomná i mezi lidmi nearchitekty. Jak podle vás posledních, řekněme, 10 let, za tu dekádu narostl ten zájem o architekturu, o urbanismus. Je to něco, co se vydává správným směrem podle vás, že lidi začínalo zajímat vlastně, v čem bydlí, kde bydlí, jaký je kontext toho místa, jak se pracuje s veřejným prostorem. Je to něco, co vás těší a co má ještě svoje rezervy?
1: Těší mě to velmi a myslím si, že ten zájem pořád jako konstantně roste. Velkou práci v tom dělá řada organizací. Klidně můžu zmínit třeba Den architektury nebo festival Open House, ale samozřejmě třeba i Camp, což je takové jako pražské místo, galerie, přednáškový prostor, kam zkrátka lidé se mohou chodit a vzdělávat se tam o architektuře, urbanismu a městě. Myslím si, že tady ty projekty dělají službu jak architektuře historické, která se tam určitě prezentuje, tak i architektuře současné a třeba i nějakému směřování právě měst.
0: Čili je to podle vás trend, který je chválihodný.
1: Určitě.
0: Souhlasí se mnou v tomto bodě můj dnešní host, historička architektury Adéla Vaculíková.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak a dnešní sváteční večer si povídám s mým hostem, s historičkou architektury Adélou Vaculíkovou. Vaše výstava Devade je na dlouhou dobu poslední v kempu, protože dojde k dlouho potřebné rekonstrukci takzvaných prágrových kostek. I k nim je vztah mnohdy velmi rozporuplný. Jak je vnímáte vy sama? Jednak z hlediska hodnoty té stavby v pražském kontextu nebo v celorepublikovém, ale vlastně i s ohledem na jejich budoucí využití.
3: Já jsem velmi ráda, že se takzvané prágrovy kostky budou rekonstruovat. Vlastně ta stavba se stavěla v těch 60. 70. letech už tehdy pro architekty a urbanisty, kteří tam teda dnes i sedí a je tam teda centrum architektury a městského plánování, takže pro mě to má velmi jako zajímavou a určitě důležitou kontinuitu. To, že je ta stavba aktuálně ve velmi špatném stavu, a to nejenom jako po té estetické stránce, ale určitě i té technické, je zkrátka za mě takový jako všeobecný fenomén nebo jako obdobného stavu se zkrátka u nás dostala většina nějaké jako poválečné architektury, té architektury, která se nejen v Praze, ale v celém Česku, potažmo Československu, budovala před sametovou revolucí, takže za socialismu.
2: Velkým tématem u některých staveb, u tohoto typu zvlášť, bývá jejich ekonomika provozu a udržitelnost z hlediska budoucí obsluhy. Má i toto být v případě těchto výjimečných budov nějakým parametrem, na který se má brát ohled, anebo má říct odpovědná municipalita, toto je významná památka, významná budova, zkrátka ji opravíme a chceme ji tady zanechat bez ohledu na to, že třeba ten provoz není zrovna ekonomický nebo odpovídající současným standardům.
3: Já si určitě myslím, že to do nějaké míry má být parametr odůvodňující tu rekonstrukci. Takže ta rekonstrukce logicky by tu energeticky neudržitelnou stavbu měla posunout do nějakého jako ideálnějšího, lepšího stavu. Každopádně ten argument, je to zkrátka nehospodárná stavba, to znamená lepší pryč s ním a postavíme si tam něco nového, za mě jako absolutně nefunkční. Už jenom kvůli tomu, že pokud bourá stavbu, tak logicky vytváříte suť, plýtváte prostě lidskou prací i materiály, takže si myslím, že adaptace jsou dneska prostě rozumnější cesta.
2: No, k nám do studia oknem svítí slunce, ale nebývalo bylo by to tak, kdyby tam stála budova Transgasu, který už je zbourán, respektive budova, která už je zbourána. Když jste mluvila teďka o tom bourání, jak jste nazírala právě na zmizení téhle té budovy nebo na její přebudování na něco jiného. Tam ten energetický parametr byl velice významným ve chvíli, kdy se rozhodovalo o tom, co s tou budovou zjevně.
3: Já si myslím, že pro mě to byl jako dost výrazný takový jako aktivizační moment k tomu začít se věnovat i architektuře třeba, která není jako domněle ještě takhle stará, ale může jí brzo postihnout, dejme tomu, podobný osud. A tohle se vlastně stalo i jednou z těch našich motivací, proč jsme se teď věnovali stavbám z 90. let, které jako určitě ještě nejsou zas tak staré, ale každopádně už mají třeba 30 let, to znamená, jsou před nimi ty první vlny nějakých jako velkých rekonstrukcí a určitě nemám iluze, že v nějakém jako dohledném čase budou třeba některé z nich předmětem ohrožení nebo demolic.
2: Předpokládám, že jste museli dojít k debatě, jaký časový odstup vlastně činí tu stavbu hodnou nějakého, řekněme, objektivního historického hodnocení. Je něco takového, je nějaká karenční doba, za kterou už můžeme říct, ano, má to hodnotu, projevila se v čase, anebo nikoli?
3: Já si myslím, že v první řadě neexistuje objektivní hodnocení. Je to zkrátka, bude vždycky subjektivní. Myslím, že to vlastně na tom není nic jako špatného.
2: Může tam existovat větší schoda lidí z odborné branže a menší schoda, tak
3: určitě.
2: Jsem to myslel.
3: To to určitě to, jak má být ta budova stará. Tohle nebyl úplně případ, který my jsme vlastně řešili. My jsme si jako na počátku toho projektu vytyčili ten časový rámec, kterému se budeme věnovat, a to byly tedy stavby, které se postavily mezi lety 1989 až 2004. Šli jsme na to cestou, zkrátka jsme tu dobu potřebovali nějakým způsobem ohraničit, ale nezdálo se nám funkční použít tu jako klasickou optiku 90. léta, to znamená rok 90 až 2000, a vybrali jsme si nějaké dva významné politické milníky. Na jedné straně to byla sametová revoluce, na druhé straně to byl vstup České republiky do Evropské unie. Současně třeba vybírání se právě takovýchto milníků z nějaké, dejme tomu, politické historie, nebo to může být i historie architektury, pro jako vytyčování vlastně časového rámce pro publikace je poměrně jako běžná praxe.
2: Ono taky to dává svou logiku, protože spousta těch staveb postavených byť po 90. letech má svoje kořeny z hlediska projekčního a architektonického v těch 90. letech, takže jsou to svého druhu děti těch 90. let. My jsme tady zmínili Karla Pragera, architekta, v jeho kostkách sídlí IPR a KEMP, kde je nyní ještě do 17. května vaše výstava. Vaše publikace ovšem zmiňuje jinou Pragerovu realizaci a její zajímavostí je, že v onom dotčeném bytovém komplexu fungoval taky i jako jakýsi, řekněme, developer. Dohledali jste, nebo bylo zřejmé, proč měl on jako velmi úspěšný architekt ambici stát se vlastně, nebo hrát v tom projektu i tuto roli, tu developerskou?
3: Tuto stavbu vlastně do projektu Devade zpracovával kolega Matěj Beránek, a ten, když na to vlastně přišel, že ateliér Gama, tehdy nejenom Karla Pragera, ale i jeho dalších kolegů, figuroval vlastně v developmentu, který se jmenuje Ukříža, jde o bytový soubor v pražských Jenonicích, takže tam figurovali i jako developeři, tak z toho byl strašně jako udivený a začal pátrat potom proč, a nakonec po nějakých jako diskuzích s ostatními třeba odborníky na dílo Karla Pragera nebo se Zbyškem Stýblem, což byl tehdejší kolega Karla Pragera právě v jejich společném ateliéru Gama, tak došel takového názoru, že ateliér Gama prostě tehdy opravdu byl motivovaný stavět, a aby mohl stavět, tak si proto potřeboval vytvářet aktivní příležitosti. A jelikož se jim dařilo, tak mohl spolufinancovat i tento poměrně velký pražský development.
2: A poměrně dost ambiciozní teda, když jsem viděl ty fotografie z toho. Když mluvíte o tom, že jste hovořili s některými tvůrci, jak vstřícní vlastně byli, pokud jste měli ambici s nimi hovořit, s těmi žijícími architekty nebo s těmi pamětníky, jak s jakou chutí se jim vzpomínalo na tehdejší dobu a na tvorbu v 90. letech?
3: Já bych řekla, aspoň teda z mé osobní zkušenosti, protože jsem mluvila asi s nějakou jako desítkou možná tehdejších architektů, tak musím říct, že byli jako velmi vlastně vstřícní tomu otevřít se jako nějakému vzpomínání. Kdy to třeba někdy začínalo trošku skřípat, tak byly momenty, kdy jsme se třeba dostávali nějakých jako konfrontačních otázek, nebo když jsme potom vytvořili třeba text, který byl vůči nějaké stavbě, na které se spolu podíleli, konfrontační nebo kritický, a to si myslím, že je ale jako naprosto přirozené.
2: Na to by měl být tvůrce zvyklý, že zkrátka každému to nejde po srsti a každý nebude jenom chválit.
3: Určitě ano, ale si myslím, že je to jako lidsky prostě náročná věc. Teď jsem před několika dny měla poměrně zajímavý rozhovor s architektem Ladislavem Lábusem, což je dodnes vlastně tvůrčí architekt, a máme od něj a jeho kolegů a kolegyň vlastně v té knize dvě realizace. tak mi říkal, že tu knížku tak už nějak jako letmo četl, ale že je to vlastně pro něj velmi náročné. Ne, že by se mu nelíbila, nebo že by s námi nesouhlasil, ale že je zkrátka strašně zvláštní číst o nějakých jeho jako aktivních letech. Mm-hmm. Teďka jako zpětnou vlastně reflexy od jiných autorů.
2: Tak. Vy jste vybrali do knihy 30 staveb. Předpokládám, že byla velká bitva o to, co se tam dostane a co nikoliv. Bylo to intenzivní výběrové řízení na tu třicítku, která bude šťastná a bude v knize?
3: Určitě ano, to bylo jako velmi náročné a vlastně musím jako prozradit, že až do nějaké třeba jako poloviny času, kdy jsme na tom projektu pracovali, tak se sem tam ten seznam jako proměnil, protože jsme zjistili třeba, že tuto stavbu už nemá smysl tolik zpracovávat, protože se s ní pojí obdobné téma jako s nějakou jinou, kterou jsme zpracovali. Ale my jsme opravdu měli jako téměř nekonečný seznam těch staveb, které by se tam mohly objevit. Každopádně jsme měli jako důležitý zužující záměr nebo rámec, protože my jsme se věnovali zatím teda jenom pražské architektuře, takže architektuře, která byla postavená na území hlavního města Prahy mezi tím rokem 89 a 2004. Každopádně jsme se snažili o to, aby se v té knize objevilo co nejvíce typologií, to znamená třeba účelů těch staveb, aby tam ty stavby třeba reprezentovaly nějaká jako silná dobová témata, třeba že se hodně stavily banky, nebo hotely, nebo administrativní stavby. A byl pro nás důležitý i nějaký jako vizuální nebo estetický mix té architektury, kterou jsme vlastně zkoumali, aby tam byla jak ta architektura, která využívá třeba nějaké víc jako racionální tvarosloví, tak ta architektura, která je třeba barevná a hodně tvarovaná.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak a dneska večer si povídám s historičkou architektury s Adélou Vaculíkovou nejenom o výstavě Devade a o té knize. Ten podtitul naznačuje, že ta architektura nejenom v 90. letech se pohybovala v pestrém vejíři od přísnosti po tu diskotékovost. Jak si vysvětlujete jako historička to, že dlouho byla přijímána spíše ta přísnější linie po revoluční architektury, míním po revoluční po roce 89, protože já bych považoval za logické, že po tom revolučním zlomu lidé budou chtít spíše oslavu naprosté svobody a obrovské pestrosti po té šedi, která tady byla.
3: Já si myslím, že lidé obecně, to znamená i třeba ta širší veřejnost, právě ty stavby, které byly jako jiné než ty, které znali třeba z doby socialismu, tak je měli raději, více se jim líbily a velmi dobře to třeba ilustruje případ tančícího domu, který údajně v tehdejší Praze budil jako obrovské nadšení, když lidé jezdili po Rašínově nábřeží v tramvajích, tak se měli hrnout k těm oknům a prostě pozorovat tu postupující stavbu. A třeba pro mě osobně ten tančící dům je jako symbolem velké změny v očích veřejnosti, jak oni se dívali na architekturu. A myslím si, že to byl třeba důležitý impuls k tomu, aby se oni vůbec začali zajímat, protože co dělal architekt před rokem 89? Nejčastěji plánoval panelová sídliště, ke kterým potom panoval všeobecný despekt. A co se týče toho, proč byla lépe přijímána třeba ta architektura využívající nějaké jako racionálnější tvarosloví, pádné materiály, zkrátka jako všeobecně umírněnější architektura, tak to si vysvětluju tím, že ona skutečně tento typ architektury se třeba lépe dostával do těch jako odborných periodik, které psaly o architektuře. A velmi často se tam vlastně dostávali architekti a architektky, které třeba určitým způsobem vzhlíželi k práci velmi úspěšné české architektky, kterou byla Alena Šrámková, což je nesmírně kvalitní architektka. A ta si myslím, že skutečně měla velmi silnou pozici v tom jako formování pohledu na tu kvalitní architekturu. Ona zastávala zkrátka i nějaké, nebo hlásala, že architektura má zastávat i určité jako morální hodnoty, třeba má i až vychovávat.
2: Ona sama taky vychovávala, protože byla taky skvělou pedagoškou a mnozí špičkoví architekti současní na ní vzpomínají s láskou, opět, když jsme u toho 1. máje. Říkám si, jestli když mluvíme o tom širokém rozpětí té přísné architektury, řekněme, a té přetvarované, té bizarní, nejsou vlastně ty nejbizarnější stavby nejvýmluvnějším dokladem své doby, kam až šlo zajít, co bylo možné, že je to vlastně přesnější odraz toho, co jsme žili, než ty přísné a vlastně sofistikované stavby?
3: To nevím, jestli bych si troufla tvrdit. Já si myslím, že bizarní architektuře, troufám si to říct, jsme se v Devade jako nevěnovali, my jsme nechtěli fetišizovat bizár, o to nám vůbec nešlo, jsme se skutečně snažili i třeba pro nás jako významných, důležitých nebo výrazných stavbách, které třeba ve své době nebyly tak pozitivně hodnocené, tak se na ně zkrátka podívat nějakým jako co nejstřízlivějším současným okem a říct si, jestli to skutečně tak, nebo jestli v nich třeba po tom jako časovém odstupu už spatřujeme nějaké kvality. Každopádně určitě v 90. letech se postavilo velké množství skutečně zvláštních a nekvalitních věcí, ale to ostatně platí do dnešních jako dnů. Nejčastěji ty projevy skutečně toho jako nejméně hodnotného a troufám si říct i špatného. Prostě člověk najde třeba v satelitech, kde se stavěly a dodnes staví katalogové domy.
2: Zaujalo mě, že vy sama disponujete pochopením pro některé ty, nikoliv tedy bizarní, ale řekněme tvarově bohatší stavby. Jak si to vysvětlit tohleto? Je to proto, že máte chuť porozumět důvodům, proč se ty věci stavily tak, jak se stavily, a že jim dáváte v jistém slova smyslu šanci, aby dozráli do té kvality ještě v nějaké časové ose?
3: Já si myslím, že totiž pro určitou skupinu architektů a architektek potom v roce 1989 skutečně bylo jako velmi důležité zkusit se jako něco jiného nebo pokusit se hledat v architektuře nějaké jako principy a směry, které do té doby prostě nebyly možné.
2: Říkám si taky, že pro ně bylo velmi těžké asi odolat najednou všem těm možnostem, materiálům, které byly k mání, všem těm barvám, které tady nebyly, takže vlastně jako nevšimnout si toho té obrovské změny a nesáhnout po těch věcech by byl taky asi hřích.
3: Asi jak pro koho, ale určitě... Nevím, jestli to k tomu přímo vybízelo, ale zkrátka ty podmínky se prostě úplně změnily a třeba svět na západ od nás zkrátka měl třeba lepší příležitost projít si těm jako postmodernistickými impulzy, a tady zkrátka ta doba byla vůči takýmto projevům restriktivním, tak se logicky potom ještě překlenula do těch 90. let.
2: Vy jste krom práce na knize, na výstavě, šéfredaktorkou magazínu eArch, ten existuje bezmála čtvrtstoletí. Co je vlastně vaší základní ambicí a posláním? Co je tím, když napíšete do rubriky o nás, co bychom chtěli, o co usilujeme, co by tam bylo v těch větách?
3: Já jenom opravím, já nejsem šéfredaktorka, ale zástupkyně šéfredaktorky. Šéfredaktorkou je novinářka Karolína Vránková. Co se týče toho, co eArch.cz dělá, tak my se zaměřujeme primárně na jako současnou a nedávnou architekturu. Snažíme se prezentovat, doufám, jako to nejlepší ze současné architektury, updateovat čtenáře a čtenářky o aktuálním dění v oboru, nejenom v architektuře, ale třeba ve stavebnictví a v designu. A určitě se snažíme psát způsobem, který je všeobecně srozumitelný, takže nejsme online magazín pouze pro odborné publikum, ale hodně i pro to laické.
2: Vy se zabýváte i, pokud jsem to správně pochopil, jakýmsi tréninkem pro to, jak o architektuře psát. Jaké typy bych od vás dostal, kdybych toužil se veřejně vyjadřovat o architektuře, tak kdybych si zaplatil víkendový kurz u Adely Vaculíkové, co byste mi poradila?
3: Poradila bych vám určitě, abyste se jako porozhlédnul po různých titulech, třeba nejenom těch českých, a vytipoval si třeba formáty a tvůrce, kteří vás baví, a zkusil se zamyslet nad tím, co vás na nich baví nebo co vám přijde, že dělají dobře, potom určitě, co třeba byste dělal jinak. A potom bych vás vyzvala třeba k tomu, abyste si zkusil napsat nějaký text, protože zkrátka člověk nejlépe odhalí své silné, ale třeba i ty slabší stránky v ten moment, kdy jako něco zkusí. Takže bych vás třeba vybídla k tomu, abyste si vybral nějakou stavbu, napsal o ní prostě text třeba na jednu stránku, a poté abychom se sešli a vy byste mi zkusil říct, co se vám dle vašeho názoru dařilo a co vás třeba naopak překvapilo na tom, že bylo náročné, a nějak bychom si to spolu prošli a vyšlo by z toho potom rozuzlení.
2: Tak já si to přes víkend rozmyslím a pak uvidíme. Když už sedíme v budově Českého rozhlasu ve studiové budově, která je taky ve vaší publikaci, jak se psalo a dneska píše vlastně o tomto objektu? Prošel taky nějakým vývojem náhled na ten dům, ve kterém teďka sedíme?
3: Já si troufám říct, že ta nová budova Českého rozhlasu byla obecně doceněna už v té době svého vzniku. Za tou budovou stojí nepochybně velmi kvalitní architekti z ateliéru ADNS. Takže si myslím, že k nějaké jako výrazné vlastně proměně nedochází. Naopak se ukazuje, že ta stavba skutečně jako dobře stárne, aspoň třeba navenek, ale když se tady člověk projde, tak má zkrátka pocit, že to pořád velmi funkční stavba. Takže u této bych vlastně jako razantní proměnu v nějakém narrativu o tom, jak se o ní pojednává, vlastně nespatřovala.
2: Tady máme vevnitř krásný pohledový beton, ale zaslechl jsem, že při dokončování té stavby se ozývaly hlasy zevnitř rozhlasu, že to ještě údajně není dokončené, že tak toto přece nemůžete odevzdat.
3: Údajně to tak podle architektů bylo.
2: No tak i takové hlasy samozřejmě zaznívají, ale ve chvíli, kdy víme, že to je finální tvar, tak jsme s tím spokojeni, protože ta stavba je skutečně krásná. Na tom se shoduji s mým dnešním hostem, s historičkou architektury Adélou Vaculíkovou.

0: povídám s historičkou architektury Adélou Vaculíkovou. Dnes je velmi častým tématem nízká bytová výstavba. Vy máte v publikaci jeden více obytných souborů, ale jeden z nich je takový vizuálně atraktivní a to je Hvězda od Vlada Miluniče. Bylo to v té době, mám pocit, takové nesmírně odvážné gesto do té běžné sídlišní zástavby vsadit něco takového a působilo to i poměrně luxusně. Jak je na tom vlastně dneska hodnocení toho projektu, když už má něco odžito a už je zřejmé, jaká je jeho skutečná kvalita?
1: Řekla bych, že ano, že to dobově bylo odvážné gesto, ale velmi jako úzce souviselo s tím, jak Vlado Miluniš obecně přemýšlel o architektuře, protože se mu tam zkrátka podařilo zhmotnit nejenom jako architektonické, ale vlastně částečně i urbanistické vize. Za mě ten obytný soubor vlastně dodnes vypadá velmi dobře. Když tam člověk přijde, tak si troufám říct, že se tam cítí i příjemně, protože ta zástavba, ona je vlastně poměrně vysoká, ale v určitých místech třeba pracuje s aktivním parterem, to znamená tam třeba ulička, kde jsou jako nějaké obchody, což zase Vlado Miluniš do toho jinak panelového sídliště Petřin umístil právě ze svého přesvědčení, že v ulicích má být život a mají tam být zkrátka nějaké služby. Myslím si, že dobově vůči tomu panoval předsudek, respektive narazil jsem na něj v nějakém dobovém tisku a bylo to ze stran stavařů a to, že tam je zkrátka prostě příliš takových jako ozdobiček nebo třeba nezvyklých materiálů a aplikaci a že to z toho prostě všechno spadne, tak teď, když tam jde člověk, tak může vědět, že to jako nespadlo.
0: Nespadlo, drží to.
1: že je to v pořádku. Když jsem mluvila s lidmi, kteří vlastně ve Hvězdě žijí, tak všeobecně jsou spokojení, každopádně nepopírají, že ty stavby mají jako nějaké své problémy, ale to si myslím, že je prostě případ každého domu. Ukažme na bytový dům, který nemá nějaké problémy.
0: Vlado Miluniš, architekt tohoto obytného souboru, se stal hvězdou zejména díky spolupráci s Frankem Augerim na ikonickém a dneska už zmíněném tančícím domě. Ten jste ve své publikaci vynechali, ostatně jako spoustu těch ikonických domů, protože o nich už se psalo a publikovalo hodně. Mě zaujala trochu jiná Miluničova aktivita ke konci jeho aktivního života, kdy prosazoval to, že by měl dostávat nějaké tantiemy z toho, když se fotografuje tančící dům. Jak, byť nejste právnička, ale historička architektury, jak nazíráte na tohleto, na autorská práva architektů, na jejich budovy z hlediska zobrazování těch budov? Konec konců vy taky máte fotografie těch budov ve své knize. Máte pocit, že i za to by se mělo třeba platit těm architektům, nebo je to něco, co není ve vašich úvahách?
1: Co se týče přítomnosti tančícího domu v té naší publikaci, tak on tam skutečně není popsán úplně jako standardně nějakou svou, jenom pouze svou kapitolou, ale figuruje tam, psala pro nás o něm historička architektury Marie Kordovská, takže dočíst se tam o něm možnosti a dle mého názoru i z takového jako nového aktualizovaného pohledu. Co se týče té situace do Miluničem tančícím domem a poplatky za nějaké zobrazování. To vnímám čistě jako nějakou momentální kauzu, která se prostě stala už i v nějakém jako pokročilejším věku Vlada Miluniče, kdy zkrátka prostě tomu asi i nějaký jeho všeobecný zdravotní stav vedl, že bych tomu nechtěla jako přikládat vlastně tolik pozornosti.
0: Jasně, spíš jsem to myslel, tak jestli vlastně ten jeho nápad nenastartoval nějakou obecnější debatu o tom, jestli vůbec má cenu se něčím takovým zabývat, nebo to byl hold jenom jistá etapa jeho života.
1: Já si myslím, že nenastartoval, nebo takovéto debaty já vůbec nevnímám.
0: Já bych ještě v samotném závěru chtěl probrat krátce jednu důležitou vrstvu a to jsou, my jsme mluvili o domech jako takových, ale to, co vstoupilo nově do života lidem po revoluci, byla velká obchodní centra, protože tady jsme si

0: sice měli máj a mimořádně hodnotnou kotvu oba dva obchodní domy, ale ne ty velká obchodní centra, která vstoupila sem. Co to vlastně bylo za fenomén, když se začala najednou stavět tahle ta obrovská obchodní centra s různou občanskou vybaveností, s kiny a se vším tím, co k tomu patří? Co za typ vstupu do té městské zástavby tohle to bylo a jak to vnímali tehdy lidé a jak se vlastně proměnilo vnímání toho přítomnosti těch obchodních center ve městě?
1: Tak v 90. letech se velká obchodní centra stavěla zejména v periferiích. Vlastně jedním z těch velkých obchodních center bylo třeba obchodní centrum Černý most, které do dneska existuje. Dále se rozšiřuje, už vypadá úplně jinak než v těch 90. letech. Každopádně nějaké jako základní principy, které dál rozvíjí, tak to jsou ty principy, které vlastně byly sem k nám přineseny už v těch 90. letech. To znamená, je to skutečně obchodní centrum, které je někde spíše jako na okraji toho města, není prostě součástí je třeba historické zástavby, je to jako velký dům, ideálně obklopený plochami, na kterých se dá parkovat a uvnitř jako nabízí velmi pestrý mix obchodních a třeba i jako zábavních služeb. Bylo to něco nového, bylo to něco, co třeba ten západní svět znal už více, samozřejmě to neznamená, že by až do 90. let v Československu obchodní domy chyběly, ale zkrátka byly prostě jiné.
0: Jeden z těch, který vstoupil do širšího centra, bylo obchodní centrum Nový Smíchov od Martina Rejniše. Mě vlastně překvapilo, že tenhle ten muž enfant terrible české architektury, že se pustil do něčeho takového. Je to pořád budova, která si drží svoji hodnotu z vašeho pohledu?
1: Martin Rejniš obchodní centrum na Smíchově nedělal sám, on dělal s řadou kolegů a kolegyň z DA studia. Ovšem, jako ta hodnota, kterou vlastně přinesl, si myslím, že jako přítomná do dneška skutečně jako nejen dle mého názoru té stavbě nějakého jako nového obchodního typu se poměrně dobře podařilo jako vklouznout do mezi nějakou jako starší zástavbu, úplně ji neumořit, naopak jí pomoci třeba tím, že se skrz ten dům dá vlastně projít a tím pádem vlastně vytvořil i takovou zkratku, že člověk, když se tam v tom centru Smíchova vlastně pohybuje, tak nemusí obcházet celý blok, ale vlastně využije takovou pasáž, což zase téma pasáží a Prahy, to je jako velké téma historické.
0: Které si asi necháme na příště. Děkuju moc, že jste přijala mé pozvání do nočního mikrofora o povídání o 90. letech a o architektuře. O tom jsme mluvili dneska večer s mým dnešním hostem, s historičkou architektury Adélou Vaculíkovou. Já se těším na vaše bádání a možnou publikaci a výstavu třeba o letech nultých. Každopádně v tuto chvíli se s vámi od mikrofonu dvojky loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Adéla Vaculíková.
1: Děkuji za pozvání a hezký večer.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Adélu Vaculíkovou před chvílí vyspovídal Vasil Fridrich v nočním mikroforu tady na dvojce. Teď ve 23.30 a 33 sekund, k tomu už ale vysílání dvojky až do druhé hodiny patří nočnímu proudu. Mimochodem, jak se máte v pátek večer? Užíváte si prodlouženého víkendu? Zdravíme všechny motorkáře, milovníky cyklovýletů, všechny turisty, počasí nám přeje. Čekali jsme na to, tak jsme se dočkali. V tomto nočním proudu si pustíme nové písničky od Charlotte Gott, Poetiky, Sebastiana nebo Petra Koláře se skupinou Olympic. A taky, jak už v nočním proudu bývá zvykem, nebudeme si hrát jenom písničky nové, ale i ty starší, ať už české nebo zahraniční. Za mikrofonem je Robin Šalamon, přeji vám všem hezký poslech a o tu první písničku se postará Tomáš Klus, bude to song z roku 2008, jmenuje se Dopis a ukrývá v sobě jedno aktuální datum. Uhádnete, jaké?
3: Legenda nočního proudu.

den a v parku tolik lásky. Voní to létem a sluncem a spoustou hezkých okamžiků. Utíkám před tebou na tramvaj, pro obálku, známku, schránku a černej čaj, to aby lépe se mi přemýšlelo, to abych věděl, co psát.

0: skončit špatně.
1: Tomáš Klus otevřel páteční sobotní noční prout na Dvojce. Mimochodem, Tomáš Klus v polovině května oslaví kulatou 40 a slavit přijde už ve čtvrtek 7. května k nám na Dvojku do pořadu Blízká setkání. Terezu Kostkovou bude zajímat, jestli je pro něj těžší vyprodat halu anebo přesvědčit lidi na sociálních sítích, aby k sobě byli laskavější, a jestli se ve 40 letech cítí stár nebo mlád. Ostatně otázku do Radiokafé na Vinohradskou 12 můžete Tomáši Klusovi přijít položit i vy. Pokud máte chuť a zájem, přijďte ve čtvrtek na 11. hodinu. Ale zpátky k písničce Dopis, před kterou jsem říkal, že se v ní ukrývá aktuální datum. Uhádli jste jaké? Předpokládám, že ano, nebylo to vůbec těžké. Stačí se podívat do kalendáře. Jak to tam zpíval? Je první květen a v parku tolik lásky, voní to létem a sluncem a spoustou hezkých okamžiků. No, je opravdu paráda, když venku panuje konečně nádherné počasí. Nejenom, že se na nás usmívá sluníčko, ale i lidi se usmívají, máme zkrátka lepší náladu. Co kdybychom si hráli písničky, které v sobě ukrývají ten máj, lásky, čas. Alespoň do půlnoce. A já vám k ním nabídnu nějaké májové akce. Co vy na to? Souhlasíte? Souhlasíte? Tak to jsem rád. Tak tady jsou Support Lesbians.

0: lásky čas.
1: Začal máj, lásky čas. To byla skupina Support Lesbians a písnička Máj. Je pátek, je 1. května a rád bych vás pozval na zaplétání máje a vystoupení folklorních souborů, které se zítra v sobotu uskuteční na Masarykově náměstí v Jihlavě. Tento lidový zvyk má hlubokou symboliku spojenou s příchodem jara, plodností a komunitním životem. No a samozřejmě, že se můžete těšit i na další různá vystoupení folklorních sborů. A akce je spojená s koštem vín. Už od 13. hodiny budou na náměstí v Jihlavě prodejci a milovníci růžových vín a bublinek. Tak věřím, že si ten začátek máje užijete. Protože ano, máj je máj.
2: Legenda nočního proudu.

Skvělá Hana Zagorová písnička Máj je máj ve 23.43. Tady na dvojce v nočním proudu, v prvomájovém nočním proudu, zveme vás i na staročeské máje, které se uskuteční zítra, 2. května na zámku Kozel. Můžete se přenést do času lidových krojů, hudby a tance. Staročeské máje jsou oslavou jara, radosti a společného setkávání. Program zahájí o 10:30 dopoledne slavnostní průvod od spodní brány. Těšit se můžete i na vystoupení souboru písní a tanců, který představí Jiskra 58 a pozor, ve dvou časech, ve 12 hodin a ve 14 hodin přímo v zámecké jízdárně. A tady je další písnička, májová, ze Slovenska.

Máj a skupina Desmod tady u nás na dvojce. Jsme rádi, že máme máj. Počasí zítra bude skvostné. V Česku čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 22 až 26. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Takže si ten den určitě užijeme. Užít si to můžete i na 8. ročníku májového výstupu na Zlatý chlum, který zítra v sobotu pořádá klub turistů Jeseník. Sraz účastníků je v 8.30 na Masarykově náměstí v Jeseníku. V cíli bude připraveno občerstvení, každý jde na vlastní odpovědnost a na památku dostanete pamětní list. Tak jestli chcete ráno vyjít, možná byste měli jít spát, ale já budu rád, když zůstanete a budete poslouchat dvojku. Tady už je Marta Kubišová.

To byl první máj v podání Václava Neckáře v Nočním proudu na Dvojce. Nevím, jestli znáte Údolí lásky, ale najdete jej v blízkosti Božického rybníka. Právě tam už zítra ráno začnou rybářské závody. Vyhlášení vítězů je naplánováno někdy na 15:30 odpoledne. Po celý den tam bude připraveno i bohaté občerstvení, včetně oblíbených rybích specialit z kuchyně božických rybářů. Líbí se mi to, že rybářské závody jsou v sobotu na Božickém rybníku v romantickém Údolí lásky.

Nová písnička Máme máj, 4 minuty před půlnocí. Jaký byl 1. máj v Praze, to vám v půlnočních zprávách, které na dvojce prozradí Martin Matějka. Do půlnoci poslední májová písnička bude od Karla Gotta, který uzavře tuto část nočního proudu a tu druhou, delší část nočního proudu otevře jeho dcera Charlotte Gott, která má svůj 1. sólový single. A myslím si, že by na ní byl pyšný.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Americký prezident Trump oznámil, že příští týden zvýší cla na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. A premiér Babiš chce znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. A k české hokejové reprezentaci se připojil Petr Sikora, nahradí zraněného Špačka. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Je sobota 2. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
3: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby Spojené státy postupně stáhly z Německa 5000 svých vojáků. Počty jednotek v zemi se mají postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Pro Radiožurnál uvedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíře za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
4: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
1: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by šel návrh proti svobodě a demokracii. Prvomájový svátek práce slavili na pražském Střeleckém ostrově zástupci levicových stran. Po komunistech dorazili sociální demokraté. V poledne pak stovky účastníků anarchistického setkání vyrazili na pochod centrem Prahy.
5: V nádražní ulici na demonstranty čekali příznivci krajní pravice. Zasáhla proti nim speciální pořádková jednotka, říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
6: Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě v ulici Nádražní, kde došlo k první potyčce, kterou jsme řešili. Následně jsme provedli kontrol, tam je několik desítek osob. Další omezená osoba byla v restauraci ulici Nádražní.
5: Střetu s účastníky pochodu policisté zabránili. Už ráno na Střeleckém ostrově oznámil expremiér Jiří Paroubek spolupráci s KSČM do podzimních voleb.
7: A chtěl bych vyzvat také ty další levicové a levostředové strany, aby se připojili.
5: Jen kousek dál u vstupu na Střelecký ostrov pak začalo sbírat podpisy nové politické uskupení založené bývalým premiérem Vladimírem Špidlou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: V desítkách zemí celého světa se na 1. máje konaly demonstrace a pochody. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Iránu. Například ve Francii se protestu účastnilo na 300 tisíc lidí. Ve městě Amiens demonstranti vysypali mouku na šéfa socialistů Oliviera Fora a v Lyonu nebo Paříži se střetli s policií.
8: Demonstranti zapalovali červené dýmovnice, házeli po policistech petardy, křičeli vypadněte. Policisté rozháněli davy slzným plynem a obušky.
9: Právo demonstrovat je stále víc zpochybňované. Chceme zastropovat ceny pohonných hmot a přerozdělit zisky společnosti Total, které utržila díky válce na Blízkém východě.
10: Dorian je zdravotník v Paříži, podporuje znárodnění energetické společnosti Total, která potvrdila, že v prvním čtvrtletí letošního roku její zisk činil přes 120 miliard korun. To je zhruba o polovinu víc než ve stejném období loni. Politici, včetně premiéra Sebastiana Lecornu, a firmu vyzývají, aby se o zisky rozdělila s lidmi. Total tvrdí, že bude i nadále zastropovat ceny paliv na svých čerpacích stanicích. hranicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Prvomájové manifestace a průvody prošly taky městy ve Španělsku, Jižní Koreji nebo Turecku. Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatec, Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
0: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo? A uhlídá to, aby byla rovně, aby nevybočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť, že fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
11: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propůti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
12: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel. A máme v plánu do budoucna v Horoníně postavit koncový přístav.
11: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Talankina se znovu našla. Informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl ze Spojených států do Německa. Ostraha na letišti v New Yorku mu ale před nástupem na palubu přikázala sošku odbavit do zavazadlového prostoru.
13: Ruský režisér před odletem pořídil snímek krabice, do které zaměstnanci Lufthansy asi 4-kilovou pozlacenou sošku uložili. Oscara by prý mohl použít jako zbraň. Když Talankin přistál v Německu a chtěl si krabici vyzvednout, tak ji nemohl najít. Po několika hodinách Lufthansa oznámila, že je soška ve Frankfurtu. Americký režisér David Bornstein, který stojí za oceněným dokumentem spolu s Talankinem, postup newyorského letiště zkritizoval. Bornstein televizi BBC řekl, že nezná jiného tvůrce, který by musel sošku odbavit. Pavel Talankin získal prestižní ocenění za českodánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální vydání pořadu Tobogan k 25. narozeninám Jiřiny Bohdalové. Herečka je osloví zítra. Dvouhodinový přenos vedený moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia.
14: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
15: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
16: Mě potěšil Míra do rutě. Jsem řekla, ježiš, to mě to sluší. Bych bývala, za mnoha měla zájem. A on pátek jsem ještě nebyl na světě.
15: Mezi gratulanty byli Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. Vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Českou hokejovou reprezentaci posílil na českých hrách třinecký Petr Sikora a v nominaci nahradil zraněného Michaela Špačka. Kapitán reprezentační dvacítky Sikora mluví o rychlém přesunu z Třince do Českých Budějovic, kde se turnaj Eurohockey Tour hraje.
17: Jsme měli autogram já do Třinci a volal mi náš pan manažer Peterek. Že jsem zbalil a odjet jsem nejrychleji tady, takže jsem v 8 z Třince vyrazil a dojel jsem tady. Jsem se ještě stěhoval z bytu a celý byt mám v autě, takže jsem si to přivezl tady i sebou. S tím českým dresem se cítím a tam lidé ještě líbě, že normálně.
1: Další utkání českých hokejových her odehraje domácí celek od 16 hodin proti Švédům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na světovém šampionátu na Slovensku hrát o bronz. V semifinále totiž prohráli se Švédskem 3-4 v prodloužení. O třetí příčku se mladí Češi utkají s Lotyši od 15 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na silnici 63 na Teplicku a v Praze. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína na sjezdu z exitu 38 Brušperk už bez omezení. Nehodu motorky pod dálnicí došetřili. Na silnici 63 z Dřehlovic a od D8 do Teplic. Nehoda a také omezení. Zhruba na 5. kilometru jsou na vozovce. Po střetu osobního auta se zvěří provozní kapaliny a poblíž stojí havarované vozidlo opatrně. V Praze Letňanech zřejmě skončil majáles a srazila se dvě osobní auta. Následky nehody brzdí už tak hustý provoz v Letňanech a v okolí. Nehoda je na křížení ulic Veselská Tupolevova na kruhovém objezdu u obchodu Lidl. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. To byly hlavní zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
20: Tady je Český rozhlas Dvojka, tady je páteční sobotní noční proud. Už máme sobotu, 2. května roku 2026. Zdraví vás Robin Šalamon. Před půlnocí tady byl Karel Gott. Říkal jsem, že po půlnoci zaspívá jeho dcera Charlotte Gott. Charlotte totiž ve čtvrtek v den svých 20. narozenin vydala svůj pilotní single s názvem Into Deep. Je na čase, abychom si ho tady na Dvojce v nočním proudu pustili. Jinak, co se týká této písničky, tak zkrátka Charlotte jde ve šlép jejich svého otce. Mimochodem, tato písnička je takovou první ochutnávkou toho, co přijde na podzim. Nechme se překvapit.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: I tuto písničku Petr Kolář včera odpoledne zaspíval na májové slavnosti v Lukách nad Jihlavou. To byla písnička V nebi snad tě prominou. Došlo tam i na vyznání. Ostatně Petr Kolář v tomto nočním proudu zaspívá ještě jednou a bude to takový duet s Petrem Jandou, protože vdechli opět život písničce Co je vůbec v nás. Ano, tak my si teď pustíme i proto, že Petr Janda ze skupiny Olympic má dnes krásných 84, tak Petru Jandovi přejeme hlavně zdraví, pohodu a ať to pořád tak skvěle zpívá.
1: Legenda nočního proudu.

0: Ladíte dvojku, ladíte noční proud, to byla skupina Olympic, také Petr Kolář a písnička Co je vůbec v nás, která měla premiéru včera, 1. května, to bylo oficiální datum. Když jsme u těch novinek a když jsem říkal to, že Petr Kolář včera vystupoval v Lukách nad Jihlavou, tady na Vysočině, tak na Vysočině ještě chvíli zůstaneme, pustíme si Poetiku, což je kapela z Vysočiny, má nový singl Blízko a věřím, že i na něj dojde 7. května na Majálesu Ostravské univerzity, kde bude Poetika koncertovat.
1: Legenda nočního proudu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, to byla jedna z dalších novinek nočního proudu tady na Dvojce. Pustíme si další novinku, postará se o ni skupina ze Slovenska, kapela No Name, která 12.12. oslaví v pražské O2 aréně svých krásných 30 let na scéně. Předpokládám, že tam snad přijde i Tereza Mašková. Oficiální to není. Ale vzhledem k tomu, že před několika dny vydali svůj nový společný single, tak by se hodilo, aby Tereza přišla. Pustíme si novou písničku o tom, že přátelství se nepočítá na roky, ale na chvíle, které spolu prožijeme. Tady jsou No Name a Tereza Mašková.
2: Legenda nočního proudu.

Nepočítej léta, počítej přátelé, to byla novinková věc. Skupina No Name a Tereza Mašková. Máme sobotu 2. května a Bílina má dnes na programu májové slavnosti v amfiteátru na Kyselce. Začíná se v 10 hodin dopoledne a hvězdou letošního májového jarmarku bude právě slovenská skupina No Name, takže se rozhodně i tam máte na co těšit. Čeká nás ještě jedna novinka, je to asi týden stará věc, v uvozovkách stará věc, zkrátka je to novinka. Atmo Music a Sebastian a Levandule.

Písnička Livin' La Vida Loca má v jeho kariéře silné místo. To byl Ricky Martin, na kterého se těšíme už 29. června v pražské O2 aréně. Máme 35 minut po půlnoci, na dvojce pokračuje noční proud. V dnešní době lidé chodí v ledasčem, už se tomu kolikrát ani nedívíme, ale v roce 1989 bylo všechno jinak. Pamatuji si, jak se tehdy řešilo, že policie v Los Angeles dorazila do místního zlatnictví, ve kterém se pohybovala podezřelá osoba. Nakonec vyšlo najevo, že to je Michael Jackson ve směšném převleku.

0: and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Will You Be There a pěkně až do konce písnička Michaela Jacksona z roku 1991. My v těch letech 90. zůstaneme, i když vlastně ta písnička se pak proslavila až v roce 93 svým videoklipem a hlavně použitím ve filmu. Zůstaneme v těch 90. jak už jsem říkal, pojďme do 2. května roku 1992, protože tehdy skupina The Cure konečně dosáhla vrcholu britské hitparády s 15. albem Wish. No a z tohoto alba pochází i hit, který si teď připomeneme. Friday, I'm in Love.

Skupina Cure ve 3/4 na 1 v nočním proudu na dvojce. Spousta zpěváků, zpěvaček, ale i těch lidí, kteří nejsou slavní, občas udělají něco, co by neměli. Na co jsem háklivý, to je alkohol za volantem. Já tady nechci moralizovat, ale ohrožujeme tím nejenom sebe, ale i ty okolo. Zkrátka, alkohol za volant nepatří. Chad Kroeger z kapely Nickelback v květnu 2008 přišel na rok o řidičák právě, když ho

V roce 2013 Avril Lavigne a Chet Kroeger naspívali tuto písničku Let Me Go. My teď půjdeme do roku 1974, protože 2. května v roce 1974 měl Stevie Wonder velmi šťastný den. Získal totiž 4 ceny Grammy, jednu z nich za album Inner Visions. A z této desky si pustíme tuto pohodovku. He's Mr. Nobody.

0: To byla Madonna a její aktuální single I Feel So Free v nočním proudu na dvojce. Je sobota, je 2. května roku 2026. Ladíte dvojku, ladíte noční proud. V pondělí pro vás noční proud vysílá Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já, Robin Šalamon, v sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělní noční proudy vysílá Zdeněk Vrba.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
2: Shakespeare možná vůbec nikde nekončí. Možná je to základní vlastnost tohoto fenoménu, říká profesor Martin Hilský. Proč si jako překladatel při uvedení hry ze všeho nejvíce považuje napjatého ticha? Jak prožíval představení, v němž zaskakoval za herce, který se nedostavil? A co je jeho celoživotní motivací k práci?
1: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
3: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Ano, Stříbrný vítr vysíláme dnes mezi 9. až 10. hodinou a hned jak v 10 hodin skončí Stříbrný vítr, nastoupí k mikrofonu dvojky skladatel Ondřej Soukup, protože každou sobotu pro vás mezi 10. až 11. hodinou vysíláme jeho pořad Halo Soukup Halo. No a ten dnešní díl bude mít pro Ondřeje Soukupa takovou speciální zvláštnost. Zkrátka, Ondřej Soukup má dnes 75. narozeniny, tak mu blahopřejeme. Ale nechte si ujít jeho dnešní narozeninové vysílání po 10. hodině tady na dvojce. Teď si pustíme písničku, kterou zpívá Lucie Bílá, písničku, kterou otextovala Gabriela Osvaldová, písničku, ke které hudbu složil dnešní narozeninový oslavenec Ondřej Soukup. Pustíme si písničku, kterou, troufám si tvrdit, známe všichni.
1: Český rozhlas Dvojka.

I 9 minut po 1 hodině posloucháte Dvojku a páteční sobotní noční proud. Kino Nová scéna Vlast ve Frýdku Místku uvede zítra v neděli jednu takovou lahůdku pro hudební fajnšmekry. Restaurovaný koncertní film Power to the People John and Yoko Live in New York City bude promítat od 17 hodin, takže můžete zažít legendární vystoupení z Madison Square Garden z hity jako Imagine nebo Give Peace a Chance v unikátní kvalitě. Jen si to teď představte, že už sedíte v tom kině a z těch kvalitních reproduktorů vám jdou do uší tyto tóny.

Psal se tuším rok 2009, když se zpěvák Bob Dylan nepozorovaně vmísil do party fanoušků, kteří jeli v Liverpoolu obdivovat rodný dům Johna Lennona. Bob Dylan byl totiž v té době v Anglii na turné, měl den volna, tak jej zkrátka využil.

0: Skupina UDG v nové sestavě, písnička Odlétáš, 8 minut před půl druhou. Pokud máte rádi české písničky, nenechte si ujít Českou dvanáctku, což je hitparáda Českého rozhlasu. Každou neděli po 16. hodině můžete slyšet tady na dvojce, na regionálních stanicích Českého rozhlasu pak každou neděli po 20. hodině. Tak si poslechněte třeba, jak dopadla Lucie Bílá s novou písničkou Pupy, jestli se daří i Petru Jandovi s Janem Smikmátorem s písničkou Starší kluk a mladý pán. A nebo si v neděli po 16. hodině poslechněte třeba to, jak dopadly Činasky s novinkou Selhání.
1: Legenda nočního proudu.

Skupina Čínské a selhání. V tomto nočním proudu už jsme hráli i Lucii Bílou a písničku Láska je láska. Videoklip k této písničce se před mnoha lety v televizi nesměl hrát, byl zakázán. Skupina R.E.M. ta zažila v 90. letech něco podobného se svým naprosto zásadním hitem Losing My Religion. V roce 1991 se videoklip k této písni nesměl vysílat v irské televizi kvůli náboženskému podtextu některých záběrů. Tak výhodou rádia, výhodou rozhlasu je to, že se nic nevidí, že jen slyšíme a že posloucháme tyto parádní hity.

V nočním proudu dozněla písnička Nevinná v podání Davida Krause, kterou složil Oscar Petr. A právě Oscar Petr nás v tomto týdnu ve středu opustil ve věku 73 let. Na začátku 80. let emigroval do Německa, potom žil i v Kalifornii. Po roce 1989 se na českou scénu vrátil, a to spíš jako skladatel a textař. Složil písničku Aněka, Leoně Machálkové, Luci, Chci zas v tobě spát, nebo Medvídka, což je písnička, která v roce 1999 dostala cenu Hudební akademie v kategorii Skladba roku. Rozhodně bych mohl zmínit Anetu Langerovou, pro kterou složil Hříšná těla křídla motýlí. Nicméně já si myslím, že na památku Oscara Petra by měla, co měla, musí zaznít skladba Zmrzlinář.

Skupina Lucie písničku Nejlepší, kterou znám, představila v roce 2018, ale už v roce 1989 ji napsal právě Oskar Petr. Od té doby ležela v šuplíku, ale nakonec si své místo na výsluní našla. Tak to byla jedna z dalších vzpomínek na Oskara Petra, který nás, jak už jsem říkal, bohužel opustil ve středu ve věku 73 let.

Ladíte dvojku, ladíte noční proud. Mám pro vás pozvánku do evangelického kostela v Bohumíně, kde v neděli od 19 hodin proběhne hudební večer v doprovodu legend českého big beatu. Ivan Hlas Trio se představí v akusticky unikátních prostorách kostela se svými známými písněmi. Tak my si ho teď taky pustíme. Tady na dvojce v nočním proudu.

0: krásně voní.
1: Tak to byl Ivan Hlas, písnička Karlín, 8,5 minuty před druhou hodinou ranní tady na dvojce. Z tohoto nočního proudu se loučí Robin Šalamon. Přeju vám hezký víkend, je to víkend prodloužený, plný sluníčka, tak si jej užijte podle svých představ. Dnes ve 23.30 s vámi tady na dvojce bude Martin Hrdinka. Já se na vás budu těšit v pátek, 8. května.

prázdnej byt je jako past, kde růže uvadnou. O tisíci čtu tvůj dopis.

tím a tvář den, když se smívá. Stromy rostou čím dál výš a pak je

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.